0: Rekrúci, richtujte se, už je vám čas.
1: Rekrúci, rekrúci, už je vám čas. Už prišla kartečka na rukovac.

si ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět.